Sag mér vodu stest le neiv agus revisin chulamud ona bi vostain le feeling bi. Hannig na tafti siúd o rak balans ní deg ochto ní krusoch kjol adesig lipeid kjol an DDR amiga snamisa solar hitch an start. Tamud a ghol trilach anish 9 taga alt agus der expander des fort srits.